0: Das war die Gruppe Randy Sachs. Aus Leipzig kommen die sogar und spielen am Freitag in der Livi im Leipziger Süden, Stuttgartstraße. Und zusammen mit anderen Gruppen, mit Pluten und noch auf Krampf, glaube ich. Und ja, jetzt geht es aber gleich weiter mit dem Lacho Divis. Das ist ja das Festival der Roma und Sinti. Und gestern war da Patrick Banga zugegen, ein tschechischer Autor, der auch schon mit Preisen ausgezeichnet wurde für sein bisheriges Schreiben und autobiografische Romane hat er auch eben veröffentlicht. Wir hören Ausschnitt aus der Lesung gestern, die gestern stattgefunden hat, und hören aber auch noch ein Gespräch mit ihm dann. Das hat Steff uns zur Verfügung gestellt.
1: Nutno ovlivnit veřejnost, musím to dělat skrze média. A tam mě dostávali novináři. Ať jsem chtěl nebo nechtěl, musel jsem se vídat se správnými lidmi, protože dostat se tehdy třeba do televize, to byl nadlidský úkol. Prošlo nám to jen jednou, když jsme s bráchou prolezli mezi diskutéry do politické debaty v České televize. Chtěli jsme tam mluvit o tom, že by bylo fajn, kdyby se zaváděla romština jako dobrovolný jazyk na základní škole. Bylo z toho takové fiasko, že jsem na svou účast v té debatě raději rychle zapomněl. Ale mělo to jeden naprosto zásadní efekt. Téma, které jsem nadhodil, se druhý den objevilo ve všech médiích v zemi. Bylo to poprvé, co jsem využil média jako nástroj k tomu, aby veřejnost a politici slyšeli, co jim chci říct. A bylo to poprvé, co jsem si uvědomil sílu mediálního světa. To byl přesně ten moment, kdy mi došlo, že musím psát vlastní texty, protože na televizi jsem si tehdy ani nedovolil pomyslet. Úplně první text mi obtiskl časopis Mladý svět a byla to hudební recenze desky, jejíž název i autora jsem úspěšně zapomněl. Kdo nikdy nepsal, ten nepochopí, jaký má člověk pocit, když mu vydají první text. Stále ještě v 16 letech jsem ráno utíkal do trafiky, abych si koupil vydání, kde na jedné ze stránek byla moje mikrofotka a moje jméno. A nebyl to text Černé kronice. Nikdy později jsem podobné super nadšení už nezažil, a to ani ve chvíli, kdy mi Mladá fronta dnes dávala obrovský prostor celých stran, kde vycházely moje komentáře v rubrice Názory. Ale tehdy? Chodil jsem po celé rodině a ukazoval jim pro ně absolutně nezajímavý text. Zajímavé na něm bylo jen to, že jsem ho napsal já. Romský autor v gádžovské médiu. To vám tehdy byla věc. Ne, že by Romové tehdy nepsali, ale veřejnost znala jenom Jarmilu Balážovou, protože bývala velmi často v televizi. Ostatní romští novináři většinou psali výhradně pro romská periodika. V roce 1998 jsem tak pronikl do českých médií. Začal jsem se pravidelně psát pro časopis Romano Vodi a občas mi otiskli text v Mladém světě, protože se jim líbilo, jak otevřeně píšu o Romech. Už žádná další nedokonalá integrace. Teď budou gádžové číst to, co budu psát já. Ty můžeš pokračovat tady.
2: Genau.
3: So, jetzt würde ich die Übersetzung lesen. Ich war fast 17 und war mir bewusst, dass ich, wenn ich die Öffentlichkeit in Zukunft beeinflussen wollte, dies über die Medien tun musste. Und genau da haben mich die Journalisten erwischt. Ob ich wollte oder nicht, ich musste die richtigen Leute treffen, denn damals war es zum Beispiel eine übermenschliche Aufgabe, ins Fernsehen zu kommen. Ein einziges Mal war es mir gelungen, als mein Bruder und ich bei einer politischen Debatte im tschechischen Fernsehen mitdiskutierten. Wir wollten darüber sprechen, dass es schön wäre, wenn Romani als Wahlfach in der Grundschule eingeführt würde. Das war ein solches Fiasko, dass ich meine Teilnahme an der Debatte schnell vergessen habe. Aber es hatte einen sehr wichtigen Effekt. Das war von mir angesprochene Thema war am nächsten Tag in allen Medien des Landes präsent. Es war das erste Mal, dass ich die Medien als Instrument nutzte, um der Öffentlichkeit und den Politikern mitzuteilen, was ich zu sagen hatte. Und es war das erste Mal, dass ich die Macht der Medienwelt erkannte. Das war genau der Moment, in dem mir klar wurde, dass ich meine